0: ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.

Je pondělí 9 hodin večer a na rádiu Hej začíná další díl pořadu Dark Wave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnes už se po 8. vracíme do roku 1996 a čeká nás předposlední kapitola tohoto mimořádně bohatého období gotické hudby. Přeji vám příjemný poslech. Dark Wave.

Osmý návrat do gotického roku 1996 otevřela instrumentální skladba Sage amerických Scenic. Hlavním hybatelem kapely byl kytarista Bruce Litcher, známý ze Savage Republic a také jako zakladatel Independent Project Records. Po přesunutí z Los Angeles do arizonské Sedony začal do hudby promítat pouštní krajinu, dlouhé kytarové tóny, pomalý pohyb, ozvěnu a pocit otevřeného prostoru. Sage vyšla jako samostatné jednoskladbové EPčko a ukazuje, jak se gotická obrazotvornost mohla obejít bez zpěvu i bez klubového rytmu. Teď se vrátíme ke klasickému britskému gothic rocku, i když v modernizované podobě. Rosetta Stone vydali u Cleopatry EP Hiding in Waiting, na němž vedle nových věcí přepracovali i starší materiál. Skladba 96 Six Before Dawn je aktualizací písničky Six Before Dawn, kterou kapela hrála už na konci 80. let. Kytarový základ tu dostává ostřejší elektronický obrys, přesně v duchu proměny scény poloviny 90. let.

Posloucháte Dark Wave na rádiu Hey, jeho 142. díl. Losangeleská formace Like Wreckage nám skladbou Burning Waters připomněla méně známou americkou větev 90-kového gothic roku. Kolekce The Good, The Bad, The Ugly and The Dead spojila nahrávky Like Wreckage s pozdější tvorbou zkráceně pojmenovaných Wreckage. Kolem kapely se pohyboval například kytarista Kent Bancroft, spojený také ze Screams for Tina nebo Span Range. Od kytar se teď přesuneme k futuristické elektronice. Forma Tarde je solový projekt německého hudebníka Andrease Mayera a Navigator byl jeho prvním dlouhrajícím albem v této podobě. Desku spojovalo téma průzkumu neznámých světů od vesmíru po temnější zákoutí lidské představivosti. Looking Glass Man, skladbu o uměle stvořených bytostech, které v odrazech hledají vlastní identitu, produkoval Severin Nierp z X-Mart The Padwalk.

Američtí Kervokian Death Cycle uzavřeli elektronickou dvojici skladbou Wheel z debutu Collection for Injection. Projekt z kalifornského Inland Empire založili Ryan Gribbin a Roger Jervis a už na první desce spojili přesně programované sekvence, ostré samply, kytarové vrstvy a naléhavost tehdejšího elektroindustriálu. Wheel patřila k nejvýraznějším klubovým kusům alba a dobře ukazuje, proč se kapela brzy zařadila po bok jmen, která určovala americkou podobu EBM žánru. Následuje jedna z nejdůležitějších desek celého gotického roku 1996. Dead Can Dance natočili Spirit Chaser ve studiu vybudovaném Brianem Perrym v irském kostele Quivy Church. Sedmé album dvojice se ještě výrazněji otevřelo mimo evropským rytmům, vrstveným perkusím a hlasu chápanému jako samostatný nástroj. Úvodní skladba Nierika je toho dokonalým příkladem. Zároveň šlo o poslední studiové album Dead Can Dance před dlouhou pauzou, kterou ukončila až kolekce Anastasis o 16 let později.

Po Dead Can Dance zazněl projekt Alice Jack's Mantle a skladba History of Decay z kolekce Betrayals and Ecstasies. Za projektem stál Mark St. John Ellis, který propojoval neoklasickou hudbu, mluvené slovo, sakrální motivy a dekadentní poezii. Spojení s předchozí kapelou není náhodné. První dvě nahrávky Elijah's Mantle vznikly ve studiu Dead Can Dance a Ellis později spolupracoval také s Lizou Gerard. Vznikl tak svébytný most mezi darkwave, komorní hudbou a téměř liturgickým divadlem. Z neoklasické vážnosti se teď přesuneme k nizozemské skupině The Dreamside. Kapelu založila zpěvačka Kemi Vita a album Apaika bylo její druhou dlouhrající nahrávkou a zároveň poslední položkou vydavatelství okruhu Nuclear Blast. The Dreamside na ní střídali éterické plochy, elektroniku, akustické pasáže i tvrdší kytary. Nuda Veritas, tedy nahá pravda, patří k tanečnější a bezprostřednější části desky. Kapela se v následujících letech vydala do metalového světa.

Němečtí The House of Usher otevřeli své druhé album Zephyr s kapelou Leaf s datem 6. srpna v závorce. Kapela pojmenovaná podle povídky Edgara Allana Poea vždycky chápala gothic rock také jako literární prostor. Zpěvák Jerk Clayton je zároveň spisovatel a vydání Zephyr provázela stejnojmenná povídka. Uprostřed desky navíc stojí více než 15-minutová titulní kompozice rozdělená do 3 částí. Leaf, která nám teď dohrála, je oproti ní sevřenější, ale stejně pocit šíře, samoty a tajemství nese už v sobě. Teď přijde na řadu tvrdší EBM se silným politickým podtextem. Dánští Birmingham Six převzali jméno od 6 mužů neprávem odsouzených za bombové útoky v Birminghamu a titul alba Error of Judgment na tento justiční omyl přímo navazuje. Výrazným hostem desky se stal Jean-Luc Demeyer z Frontu Fortuk, který se autorsky i hlasově podílel na skladbě You Cannot Walk Here. Kytary, neunavný beat a jeho nezaměnitelný hlas z ní dělají jeden z vrcholů tvrdé elektroniky roku 1996.

0: poslušně hlásím, že se mi vrací řeč i sluch.
1: Bravo! Ale Kristýna...
2: Neotevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej Radio CZ.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Italští Temple Beat nám skladbou The Brain Cult of Macho Irony nabídli vlastní podobu druhé vlny EBM. Skupina vznikla už v roce 1990 a na albu Media Sickness se pohybovala mezi odkazem Frontu for Two a Frontline Assembly, industriálním rokem a stále hustší sítí samplů. Už názvy desky a i právě dohrané skladby míří k mediálnímu přesycení kultu síly a ironii, která se sama stává další pózou. Hudebně je však především přesný, fyzický a velmi účinný klubový tlak v tehdy módním crossoverovém podání. Z Evropy se teď přesuneme na Floridu. Deep Red, tady tu dvojici založili v Miami zpěvačka Marta Ars Hoffman a producent DC Astro. A rok 1996 byl zároveň začátkem jejich společné dráhy. Skladba Holy You, kterou si pustíme, se později objevila na reprezentativní kompilaci The God Box vydavatelství Kleopatra a otevřela dvojici cestu k evropskému publiku i k labelu Candyland spojenému s EBM klasiky Project Pitchfork. Na debutu The Awakening se chladná elektronika potkává s temným synthpopem a výrazným ženským vokálem.

Američtí Fiction 8 uzavřeli dvojici skladbou Time for Me z alba Spirits. Koloradská skupina fungovala od konce 80. let, nejprve pod jménem Creeping Eruption, a postupně si vytvořila vlastní průnik Darkwave, EBM a industriálního roku. Time for Me ukazuje její melodičtější tvář, aniž by se z hudby vytvořilo elektronické napětí. Vydání u evropského labelu Trinity zároveň připomíná, jak těsně už byly v polovině 90. let propojeny americká a německá klubová scéna. Stále posloucháte pořad Darkwave, gotická dvouhodinovka na rádiu Hey. Následuje cover verze, za kterou se skrývá osobní příběh. The Electric Hellfire Club pojmenovali své třetí album Calling Dr. Love podle písně skupiny Kiss, ale také podle klávesisty Shayna Lassena, vystupujícího jako reverend Dr. Love. Ten v lednu 1996 zahynul při autonehodě a kapela mu desku věnovala. Její zpracování Calling Dr. Love proto není jen industriálně rock'n'rollovým žertem, ale také hlučným pomníkem přítele a hudbě, která ho přivedla ke hraní.

Temnou rock'n'rollovou odbočku 142. dílu Darkwave prodloužili Los Angeleští Mr. Bad Ranch s skladbou Sweet Little Girl. Album Nine Songs to Die By skutečně nabízelo jen 9 písní a míchalo psychobilly, gotabilly a hřbitovní nadsázku. V sestavě se potkávali mimo jiné výtvarník a úpravce automobilů Dan Collins a chopper Franklin, který později hrál na baskytaru v The Cramps. Pro dnešní playlist je to připomínka, že gotická scéna roku 1996 nežila jen z kytarových mlh a elektronických strojů, ale také z pokřiveného rockabilly. Z rozjetého pohřebního vozu se vrátíme do německých klubů, a to za ostrým nástupem na scénu, kterou v roce 1996 předvedl Chris Paul. Projekt Seelenkrank založil Chris se zpěvačkou Ninou Bendikite. Chladnou elektroniku spojoval s otevřenými erotickými motivy. Projekt kvůli sporům s labelem vydržel jen 2 alba. Jeho kombinace mužského a ženského hlasu však předznamenala pozdější nástup Blood Angel, které Chris založil později. Ze Silent Pleasures, debutového alba projektu Seelenkrank, zazní skladba Devotion.

skladbou Flesh in Chains jsme zůstali u Chrise Paula, ale přešli k podstatně tvrdší tváři jeho tehdejší tvorby. Terminal Choice na albu In the Shadow of Death, prvním, které vyšlo po sérii kazetových dem na CDčku, stavili na agresivnějších beatech s kresleném hlasu a obrazech těla sevřeného násilím, touhou i technologií. Zařazení Selenkrank a Terminal Choice bezprostředně za sebe tak ukázalo dvě polohy jednoho autora. První chladnější, smyslnější, divadelnější, druhou útočnější a blížící se industriálnímu klubu. Teď nás čeká návrat ke klasickému gothic rocku, a to ze Švédska. Malice vedl zpěvák Martin Danielson a 52 Ways bylo prvním dlouhrajícím albem kapely po mini-albu Secession. Oproti ranějším nahrávkám se skupina posunula k rockovějšímu zvuku, ale ponechala si syntezátory, melancholii a temně zabarvený vokál. Úvodní kousek Wait for the Ghost je ukázkovou podobou evropského gothic rocku poloviny 90. let, melodickou, taneční a přitom zahalenou neklidem.

Italskou gotickou stopu prodloužili Burning Gates skladbou Il Reino del Vento, tedy Království větru. Turinská kapela vznikla v roce 1995 a Risvergi bylo jejich debutovým albem, které vyšlo po roce fungování. Už na něm se skupina opírala o divočejší kytary, hluboký hlas a italštinu, která klasickému gothic rocku dodávala vlastní melodiku. Burning Gates později projeli evropské kluby i velké festivaly žánrové, ale základ jejich zvuku je slyšet právě tady. Kytary teď vystřídá rituální hlas a téměř beztížný ambient. Americký projekt Arcanta soustředil Thomas Carlyle Ayres kolem svého hlubokého baritonu. Samotné jméno mělo vyjadřovat dávný zpěv. Debutové EP A Far Cry, vydané labelem Project, pracovalo s latinou, sanskrtem, beze slov vedeným vokálem i střídmou elektronikou. Desert Prayer ve skladbě, kterou si teď pustíme, se Ayres spojuje s dalšími hlasy do koláže, v níž se potkají ozvuky blízkovýchodního zpěvu, tibetských technik a západní sakrální hudby.

Polský projekt December's Fire uzavřel předposlední dvojici titulní skladbou Vae Victis, tedy Běda poraženým. Stejnojmenné a zároveň jediné album projektu vytvořil Piotr Veltrovský, který nahrál všechny nástroje a spojil neoklasiku, dark ambient, raný dungeon synth a stopy extrémního metalu. Jako host se na desce objevil také tehdy mladičký Adam Nergaldarsky z Behemoth. Vae Victis tak zachycuje chvíli, kdy se hranice mezi gotikou, industriální a black metalovou imaginací teprve volně rýsovaly. Úplný závěr playlistu patří Zovět France, významnému kolektivu z Newcastlu, který od začátku 80. let posouval industriální hudbu k abstraktním kolážím a ambientu. Digilock vyšlo v roce 1996 jako limitovaný průhledný vinyl zabalený mimo jiné v banánovém papíru. Už název spojoval digitální a analogový svět, stejně jako samotná hudba propojovala smyčky, terénní zvuky a elektronickou manipulaci. A to je z dneska vše. Poslouchali jste Darkwave na rádiu Hey, dnes už po osmé věnované gotické hudbě roku 1996. Příští retro díl bude zároveň devátým a závěrečným návratem do tohoto roku. Playlisty všech odvysílaných pořadů najdete na stránce Darkwave na portálu Rádia Hey, kde jsou také jednotlivé díly k dispozici zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení třeba i skrze facebookový profil, který najdete na stránkách facebook.com/darkwaveonradio. Za týden se na vás opět těším v tradičním vysílacím čase. Pro tuto chvíli vám přeji klidnou dobrou noc.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne...

mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. 67. narozeniny by dneska oslavil kytarista John Sykes a v dnešním Marotovoreji na jeho kytarový umění vzpomeneme poslechem legendárních Whitesnake a jejich skvělý desky z roku 1987. Užijte si Whitesnake a přeju kvalitní poslech.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

0: slunce. Dneska jsme si poslechli album od kapely Whitesnake z roku 1987, na kterým hraje vynikající kytarista John Sykes a právě on by dneska oslavil 67. narozeniny. Doufám, že jste si Whitesnake užili, to je ode mě dneska všechno, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!
1: Radio Hey, the power of rock, the power of rock.

Dámy a pánové, úžasná muzika Oldazí a Katapult. V tomhle nejedu půl sedme. Je tady půl sedmička, hezké ráno, raní éter, raní proud, v plném proudu. Pokračujeme dál s českou muzikou, dneska 31. datum v měsíci červnu, nebo to říkáme jinak červenci. A já musím dodat, že takovou skvělou muziku jsme si včera hráli u vás v Chrasti u Chrudimi, tady na Chrudimsku, protože nás posloucháte v celé České republice, tak abyste přesně věděli, kde ta akce proběhla. The Paper Jack, skvělá kapela s námi byla a vy jste se nádherně bavili, byli jste úžasní. Chrast byla úžasná. Děkujeme.

0: time, Rock for you. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, Rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
1: Je to tak, je to tady. Páteční ranní éter, ranní proud, krátce po celé po 7. ranní.

Bezvadná další muzika, ti šláci. Krásně počtu na 8 a Radio Eter. Hezké ranku vám všem. Poměrně dost lidí z našeho týmu, ať už je to i Honza Riedl, tak to vypadá na dovolenou, vybírají si tedy čas volna. Proto berme v potaz to, že ranní proud bude takový volnější.

0: Dámy a pánové, ještě tam do půl osmé, nám se podařilo Honzu Riedla dohonit, dostat do éteru za malý okamžik, ale spěchá na D3, to znamená, že to musíme urychlit a dát ho tam. Honzo, krásné ráno, pojďme na to, startujem.
1: Krásné dobré ráno, díky za urychlení. Tady Votická silnice číslo 3, která brzo se stane, řekněme, v horizontu takových 5-6 let, skutečně jenom, řekněme, stezkou pro korzování a pro pomalé přecházení zvěře, neboť to už budeme mít kompletní D3.
0: Ano.
1: Dnešní den je strašně důležitý pro D3, protože právě teďka já fičím na zprovoznění toho příhraničního česko-rakouského dálničního úseku. Ten bude mít sice v uvozovkách jenom 3,5 km, ale jeho symbol, ale i dopravní význam je naprosto zásadní, obrovský. Teď jsem se nechal unést, úplně jsem zapomněl na kolony.
0: Dobře, každopádně D3 aktuálně s Honzou Riedlem, ty informace už máme za sebou, jak se říká, ale před sebou můžeme mít také informace, co se týká hlavních proudů v České republice, jiných třeba proudů. Máme něco ještě, Honzo?
1: Máme, jedeme, je to přece jenom páteční ráno, to znamená, ano, to, co zažíváme především, je návrat zbytku dopravního proudu kamionů ze západní Evropy, ano, z těch každotýdenních štací na východ, to znamená Maďaři, Rumuni, Bulhaři, tak to všechno teďka stojí před Brnem. Je tam kolona už od 182. zdržení kolem 25. Já si myslím, že to je optimistický odhad. Osobně bych odhadoval 45-40, ale ti, kteří tam stojí, tak vědí nejlépe. Jinak je trošku tak jako hustěc kolem Prahy, ale odpovídá to pátečnímu ránu. V každém případě už teďka ráno si puste klimatizaci, ať to na vás dneska neskočí, protože ta předpověď je pekelná. To znamená dostatek tekutiny jak v autě, tak v nádrži. Tam samozřejmě je třeba pro spalováčky mít dost, v případě, že byste někde uvázli, tak ať nevyudíte sami sebe. A hlavně, kdybyste vezli děti, tak samozřejmě ta klimačka dneska opravdu bude hodně důležitá, dneska to okna nezachránějí. No a jinak jeďte v bázni boží a pokud možno i s dopravní informací, kterou získáte například na osvědčené asistenční infolince ředitelství silnic a dálnic 800 280 281, a ty tam mají klimatizaci taky.
0: Víme, že prostě zkrátka dneska Honza Riedl frčí na další jednání a na další vlastně technické úseky, to znamená, nebudeme to natahovat, Honzo, nebudeme to zdržovat, já vám přeji také hezký víkend a budu se s vámi těšit, Honzo, zase příští týden. Mějte se hezky.
1: Jezděte kolečkama dolů, ať žijou dálnice, hezký den.
0: Děkujeme.

0: CZ.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm,
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Full Time Rock.

Dámy a pánové, Hard Colony, krátce a těsně po 8. v reklamní pauze, za okamžik náš playlist ranního éteru, ranního proudu pokračuje dál. Game over.

CZ. Je to tak, jak jsem zmínil před malou chvílí, tedy těsně po celé, po osmé raní Nirvana. My se také podíváme na Motolužany, nádherný podnik, který každoročně láká mraky fanoušků, diváků a vůbec veřejnosti, rockerů.

Další parádní muzika, Marilyn Manson a každopádně Sweet Dreams, 8:45. Já jsem se před malou chvíli zmínil o velkém hudebním podniku Motolu Žany, který ročně láká a spoustu veřejnosti. Každopádně každým rokem je také hlavním partnerem Radio Hey. Tenhle ten hudební podnik má na starosti třeba například jeden z hlavních pořadatelů Milan Jezdinský, se kterým se také spojíme v éteru a uděláme si společný rozhovor a on vám poví, jak to tam bude probíhat třeba v letošním roce a jaká bude cesta, jestli ten směr je stále stejný pro motorkáře, autaře a tak dále, prostě pro všechny. Každopádně, co se týká hudební produkce, tak ta je velmi bohatá v Motolu Žanech. Vysací zámek, Krucipisk, Doga, Alžběta, Civilní obrana, Fénix, Debilheads, Soumrak Band, Motorband, Anarchia, Alibi Rock a mraky dalších kapel. Jede to tam v pátek i v sobotu. Prostě je to nadupané, jak se říká, playlist, stage plan a tak dále. Takže se máte na co těšit a jak jsem zmínil, je to 28. až 30. srpna. No a my s Milanem Jezdinským vlastně už v příštím týdnu de facto sedneme také za mikrofony a dáme vědět vám, tedy fanouškům Motolu Žan, jak to bude probíhat.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz
1: Radio Hey!

Trávíte krásné dopoledne ve společnosti Rádia Hej. Jana třeba napsala, že leží na ledním koupališti v Litomyšli a poslouchá ve sluchátkách pohodovou příjemnou muziku Whitesnake, David Coverdale. 8:45 za malý okamžik. A se podíváme také ještě za aktualitou do Prahy. Ale zajímat nás budou i silnice, hlavní tahy.

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
2: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Pojďme za další informací. Kvůli vysokým teplotám platí v Praze do odvolání zákaz rozdělávání ohňů v rizikových lokalitách. Do těchto nebo do těch patří například zahrady, parky nebo okraje lesů. Nesmí se v nich ani kouřit. Já myslím, že by to všeobecně mělo platit ve všech městech, každopádně dodržování bezpečnosti.

Dámy a pánové, 9:45, Bláž Andělů 7. České Budějovice, jedeme dál, Arakain. A další muzika nás ještě čeká docela.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněli do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest v Raněli 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej rádio.
4: Full time rock for you. Rádio Hej.

Přátelé, odstartovali jsme poslední zhruba půl hodinu našeho dnešního ranního éteru, ranního proudu. 7:10, Stratovarius. Další muzika nás čeká a čeká nás také poslední informace.

za malý okamžik 4 na 11, příjemná muzika od Papa Roach. Se chystáme na poslední informaci ranního proudu. To se bude týkat ledové plochy, tedy lední hokej. Pojďme za ní, je jasno, příští mistrovství světa v hokeji, které v květnu 2027 hostí Německo, bude bez reprezentací Ruska a Běloruska. Mezinárodní hokejová federace oznámila rozhodnutí své disciplinární komise na svém webu. Obě země budou chybět i na světovém šampionátu do 20 let. Rusové se však proti verdiktu plánují odvolat k mezinárodní sportovní arbitráži.

Dámy a pánové, počítejte s tím, že dnes tropické teploty, jak říkal Honza Rydl, tak pokud někam budete cestovat, tak rozhodně pitný režim a vodu sebou. My se s vámi pomalu loučíme, přejeme vám krásný víkend. Pondělí naslyšenou.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat. A pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aerostorm.
2: I Američané Sabotage a Testament.
1: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Radio Hej.
6: Radio Hej.

Vážení posluchači, posloucháte Rádio Hej a zcela mimořádný vstup ve 12 hodin a 7 minut. Máme tady pátek a my jsme dostali takové přání, nám přišlo do studia, jestli bychom nezahráli Honzíkovi Hrnčíříkovi, říkám to doufám správně, do Huti František, které je v krásném městě Sázava. My jsme dřív na Sázavě, zrovna shodou okolností jsem našel trička Čistá řeka Sázava, tam jsme pomáhali, byli jsme mediálním partnerem, ani sám nevím, zda to i nadále pokračuje. My jsme teďko Rádio Hej, předtím jsme byli Rádio Sázava. Takže na Rádiu Hej teď momentálně přejeme Františkovi Hrnčíříkovi, teda Honzíkovi Hrnčíříkovi, všechno nejlepší. Hlavně mu to přeje Marcela Zmeškal, která to všechno zařídila a která tam je s ním a poslouchá naše rádio. Takže mějte hezký pátek, mějte hezký víkend, užijte si, přežijte ty horka a hlavně hodně zdraví a posíláme Purple Rain od Prince, skvělou věc a hned jako nádavkem k tomu Marcele posíláme Mike and the Mechanic Silence Running, to je zase moje oblíbená, věřím, že se bude líbit i vám všem, takže nashledanou a hodně zdraví, hodně štěstí a užívejte si života.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
3: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
2: VoArt. Nechte barvy promluvit.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

FM, hodící se do současnosti. Zdravím upocený národ, topící se ve vlastní šťávě zvané pod s nadějí, že vás ochladí muzika rádia Hej a nějaké plky z druhé ruky. To si buďte jistí, jakože v listopadu padá listí. Druhý single teď otevírá tuto hodinku. Druhý single z studiového alba skupiny Extreme Extreme 2 Pornography roku 1990. Kytarové solo v písni, které zahrál Nuno Bettencourt, ocenil i Brian May ze skupiny Queen, který prohlásil, jestli vám to jako kytaristovi nevhání slzy do očí, tak nevím, kde se věci mají. To bych nikdy nedokázal.

single australské kapely Inexis, třetí britský single a čtvrtý australský z jejich sedmého studiového alba X roku 1990. Tuto skladbu napsal Andrew Ferris, Michael Hutchins, který zaspíval, a Kirk Bangley v rámci nahrávání tohoto alba. Mimochodem bych rád podotknul, že spolu s jinými byla píseň By My Side jednou ze dvou písní Inexis, které byly zahrány na pohřbu frontmana Hutchinse po jeho smrti 22. listopadu 97, uhonil se k smrti, to je jednoduché. No ale teď se pojďme podívat na ten dnešní den, který je jako vymalovaný na den 31. července. Totiž připadá Světový den strážců přírody. Ano, slyšíte dobře, a v českém kalendáři má svátek Ignác. Vůbec nikoho takového jména neznám, museli se mu ve škole ale hodně smát. No tak, když máme den strážců přírody, tak kotlíkáři, trampové a milovníci fauny, dnes můžete slavit, můžete poblít vlastní květenu, občurávat strom a položit lejno. Příroda se vám za to královsky pomstí a já vám pouštím jednu kotlíkovku v jiném vedení. Chrome Division.

Tak to byla písnička z 93. roku, napsal ji Lemmy, jako single byla vydána v tom 93. Píseň je cover verzí skladbičky Border Race Hell, která vyšla jako samostatný single. A myslím si, že pocházejí z alba Bastards a nemýlím se, toliko asi v této chvíli k dohrávající skladbě, která prostě byla vzpomínková a úžasná. No a teď už brůzdaliště historie začalo rokem 58, kdy z Luna Matčina lebko vystrčil budoucí bubeník Gariem Bilberry. 10 let poté, v 68. to už byl jiný zájezd, neboť ve studiích Trident v Londýně vznikají 4 verze písně Hey Jude od Beatles. Skupina zde natáčí kvůli možnosti používání 8-stopého záznamu na místo 4-stopého. Vždyť říkám vždycky, že to byli inovátoři. Rok 71. bývalý trestanec se mermomocí dožaduje vstupu na koncert The Who v New Yorku. Ochranka mu v tom brání, muž ale strážce napadne a smrtelně jeho povodá. Rok 1980, John Phillips z kapely The Mamas and Papas, kterou jsme si tady představovali při skladbě California Dreaming, je zatčen za držení kokainu a podvody s lékařskými předpisy. Soud mu napaří 8 let vězení, nakonec ale Phillips stráví v celé jen 30 dní a zbytek si odpracuje. Řezat, solit, málo. Pojďme, jsou tady ve 22. minutě této hodinky, kdo jiný než Iron Maiden, Run to the Hills.

0: Radio Hey, posloucháte Los Bastardos s Bastičem a to není o ničem. Mně dopoledne volal kamarád, do kamarád, on to není kamarád, on si hraje na kamaráda, jo, což si budem povídat. Ale víte, on se nachází momentálně na Kypru, což je taková hnusota, že on si užívá a my ne. Tak já mu zkusím zavolat hned teďko v přímém přenosu, protože mě požádal.
1: No, jsem na drátě.
0: No já vím, že jsi na drátě, a teď si v přímém přenosu Radia Hey, víš totiž, jo? Slyšíš mě dobře, Renku, jo? Jsi v přímém přenosu a chtěl si zahrát Pavlovi Blažejovi, jo?
1: Ano, ano.
0: Pavel Blažej, škoda, že není Blažek, bo měl jsem rád Blažka jak svého synka z jednoho hrnka své kafe pili. Jseš v přímém přenosu celostátního rádia Hey, slyšíš to dobře, jo? Tak mu něco poblahopřeji.
1: Přímý přenos. A co mu poblahopřejem? Tak Pavlíkovi poblahopřejem asi všechno nejlepší.
0: On ti napovídá, jo?
1: Ne, to je kamarád vedle, víš?
0: Ty nemáš kamarádu.
1: Nemám, no. No, tak hodně štěstí a zdraví a ať zůstane takový, jaký je.
0: Jo, ale má to číslo blbý, jo, má 5, 6 vedle sebe, že, teď momentálně.
1: Prosím?
0: Že má 5 a 6 vedle sebe, si říkal.
1: Jo, 5 a 6 vedle sebe, no.
0: To už má s tou prostatou problémy, tak mu to dáme tedy v první podobě a to od vysacího zámku. Takže jo, užívejte si tam a nezapomeň mi koupit nějaký dárek, až přijdeš zpátky, ok?
1: Jasné, Jirko,
0: dobrý, měj se, Renko, ahoj. Zdravím i Pavlíka Blažeje, zdravím všechny, samozřejmě až na Kypr, víte, kde poslouchají všude Radio Hey?

0: co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio Hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
3: I četníci v Saint-Tropez poslouchají odpolední vysvětlení.

a vokální instrumentální formace With Interpretation a skladbička Shine in the Dark, single z pátého studiového alba The Unforgiving, který vyšel tuším někdy kolem roku 2011. No ale samozřejmě ta píseň měla i více podob, více verzí. Ovšem, přátelé Zeleného údolí a přítelkyně z domu Smutku, musím aktuálně reagovat na to, co se stalo po 13. hodince, co už bylo avizováno během týdne a co se schválilo dneska dopoledne. Tedy o čem se poslední dny mluvilo, nabilo oficiálního puncu. Českou fotbalovou reprezentaci povede poprvé v historii cizinec. Výkonný výbor dnes do této funkce schválil španělského trenéra Santiho Deniu. Spatcher podepsal smlouvu za 1,5 baňky měsíčně na 2 roky s opcí. Na mimořádné tiskové konferenci to právě po 13. hodině oznámila Fatcher. Součástí realizačního týmu bude nově také španělský asistent Pablo Amo. Tak teď si budeme všichni honit triko. On sám říká, že pro něj je to nejkrásnější den v kariéře a že to bere jako velkou čest, privilegium a že se může připojit k tomuto projektu revitalizace, restrukturalizace, prostě revoluce, restrukturalizace, revitalizace, revoluce, no, podívejte se, jak jsem vtipný, no, to stane se někdy. No jinak by to nedopadlo blbě, jak se písíš se od skupiny Turbo, kterou zpívá Jirka Lang, že díky podprůměrným výkonům půjdou fotbalisté do dolů. Yeah! Yeah! Jenomže u nás všechny doly zavřeli, volové, no a tak co? Se půjdou pás na řepku, no.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou K.O. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

Za mě jeden z nejlepších zpěváků v historii Big Beatu, Sebastian Bach, dohrává svůj song, teda ten soubor, co s ním naspíval. No a my půjdeme dále, já se koukám na internet, nestačím se divit. Na jedné straně samozřejmě Itálie vytočená do běla, žádá vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Do toho vlastně v podstatě Španělé začali kopat kolem sebe neskutečným způsobem. A teď pozor, stovky migrantů se vrací z Kuety do Maroka zpátky, protože lidé jsou k ním nepřátelé. Stěžují si. Oni se prokopou všelijakými kanály do cizí země a diví se, že je lidi nemají rádi, no. My bychom mohli psát historii.

0: Dalo by se říci, že novodobý Mötley Crüe Pop Evil, ovšem samozřejmě si také k této skladbice půjčili dnes už bývalého kytaristu této formace Micka Marse. Přátelé, já vám musím říci, dneska bude zajímavý mejdan. Krom toho, že končím vlastně toto vysílání a už do 12. září nebudu k dispozici, víte, choroba ve věku se už nenachází správné místečka a správné teritorium. A my dneska máme takovou akcičku, jmenuje se Knajpa Tour, to tak děláme každý rok tady u nás. A mimo jiné hosty bude legendární Abraxas a skupina Sfara, kterou znáte taky z našeho vysílání. A mě nenapadlo nic chytřejšího, zeptat se, jestli Slávek Janda, slavná to osobnost Abraxasu, jestli už vyrazil vůbec na cesty, abych ho stíhal, na tak 21:30 má vystoupit. Musíte počkat, on je trošku starší pán, takže už mu ten telefon, než ho najde v kapse a přejde. A pozor.
1: Zdarec.
0: Nazdar, Slávku. Tak v živém vysílání Slávek Janda z Abraxasu. Slávo, prosím tě, pěkně, už jste vyjeli?
1: No, teď se rovno vyjíždíme, no, za chvíli jedem.
0: Teď mi říkal Venca, že vyjedete ve 14 hodin a 14.15, jako nezapomeňte, že máte ve 21, ne 15, ale 21.30 jsem to pro jistotu dal, abyste vystoupili, jako.
1: Prosím tě, co stíháme levou zadní.
0: Já tady buzeruju Abraxas. Hele, mám ti napsat playlist, nebo si ho napíšeš sám?
1: Ne, playlist je napsaný.
0: Jo, bude nekonečný bugy, jo, bude.
1: Ježíš, to samozřejmě, takovýhle věci, to je skladba, kterou jsme se nahráli na všech koncertech.
0: Bodej, teď máte na závěr této skladby každý takové svoje antré, jo, ať už Ivan nebo Vladej v Zabicíma, takže ve své podstatě jste připraveni, nažhavení, tak vyražte, cesty jsou hnusné, venku je hnusně a nezapomeň, že je pátek, jo?
1: No, venku je teplo, no.
0: Ty čověče, jak to přišel, jak na to přišel? Hele, poslouchej, Rebelové silnic, říká ti to něco?
1: Jo, říká, no.
0: Tak je to vaše nová skladba, nebo novější skladba z toho posledního alba a Rebelové silnic jste teď momentálně vy, abyste došvihali do Ostravy co nejdříve. Jo, okej?
1: A počkej, a my mluvíme do rádia, nebo jenom spolu?
0: No, my mluvíme spolu, ale do rádia přímo.
1: A jo, takhle, já myslím, že mluvíme jenom spolu.
0: Ne, my mluvíme tak, že to slyší celý národ.
1: Tak jedem, no, cesta daleká, jo. Vedro, ale naštěstí klimatizace funguje, tak...
0: Jo, a pozor, ať se nám nezapaří husa, jo? To je dost důležité. Mladší ani tak ne.
1: Nezapaří koule, že jo?
0: Ano, přesně tak. Rebelové silnice Abraxas, Slávek Janda, díky moc, šťastnou cestu a těším se na vás večer. Čau.
1: Čau, čau.
0: Kdybyste chtěli dorazit Ostrava Bartovice, jsme tady s vámi a Rebelové silnice, jak by smet, už výjíždějí. Slyšíte? Slávek Janda výjíždí. Mě strašně baví ty rozhovory, že on neví, že mluví rovnou do rádia.

A ještě se k tomu koncertu vrátím. Já jsem chtěl pozvat i ministra zahraničních věcí a častého účastníka koncertu Petra Macinku, ale on se omluvil z tohoto koncertu, protože šel s ministrem kultury Otou Klempířem na koncert JAR. A to jsou právě oni.

Je neuvěřitelné, že tato skladba má 50 let. Ano, tato skladbička byla vydána jako hlavní single z debutového alba kapely Boston v roku 1976. No a v podstatě ji napsal Tom Scholz, ale to není podstatné, ale je důležité, že 50 let má tato skladba. Šílenství. Ale když jsme u toho vzpomínání, tak jsme v roce 1980, to 4 roky později, a během koncertu Eagles v kalifornském Long Beach vrcholí napětí mezi dvěma hvězdami této kapely, Glennem Freyem a Donem Henleym. Glenn dokonce během vystoupení varuje Dona, že mu nakope zadek. Následující album Eagles se musí míchat na dálku, aby se oba protagonisté v jednom studiu doslova do písmene neporvali. Vidíte, jaké problémy mají na hvězdy? Tady jsou.

byli Moravius a jejich Valkyrie. No a teď pojďme k těm ženám. Chlapi, baby, zvyšte hlasito svých nebo zapůjčených radiopřijímačů. Ženy chtějí často o mužích vědět co nejvíce, pokud možno hned, a také jim to všechno říci, že jo. Oni nemusí, ale po chlapech to chtějí, dělají si takzvané autorské práva. Běžně se jim tak stává, že vypustí z úst něco, co je naprosto nevhodné, ačkoliv se jim tvrzení či otázka v tu chvíli zdají nevinné nebo dokonce, nedej bože, vtipné. Muže nechtěně urazí, nemile překvapí či odradí. A některé dotazy a prohlášení jsou na hraně, jiné těžce za. No tak podívejme se v krátkosti na ty věty, které by ženy neměly říkat. Například věta nepotřebují muže. Pokud žena tvrdí, že nepotřebuje muže, automaticky ho napadne, proč tady teda se mnou sedí, co já s tím. Nebo co vlastně v podstatě další je, jak je možné, že jsi sám. Co je jí potom, jakože je sám, tak prostě hledá, ne? Nebo připomínáš mi bývalého manžela. Skutečně i s přirovnáním nového muže k bývalému jsou některé ženy schopné přijít. Jo, to neskutečně špatně. No ale, nebo děti a vnoučata budou vždy na prvním místě. Jasně, hned ho pošlete do kytek. Nikdo nepochybuje o tom, že potomci mají ve všem v životě pevné místo. Ale co z toho vyplývá pro partnera? Drž hubu a krok, moje děcka jsou moje děcka, moje rodina je moje rodina a basta. Já vždycky říkám, co je tvoje, je i moje, co je moje, potom ti jeho, no to je jedno. A nebo ta nejzákeřnější otázka, funguje ti to ještě? To je nejhorší nakonec. Sice záleží na kontextu a pokud už se bavíte o intimnosti, je na místě zajímat se, rozhodně se to ale nehodí hned na začátku vztahu, nedej bože, že vytáhne metr a začne to měřit. Ježkovi zraky, to jsou nápady jako, no ale ženy jsou nevyspytatelné jako opravdu, to se nedá nic dělat. No zkrátka dobře, myslím si, že jste se s tím setkali také mnozí a že ve své podstatě můžeme jenom jedno jediné říci, kašlete na to, jdeme si tady odlo.

mongoloidní pastevci. Velcí to oblíbenci našeho šéfa. Pozor. Dokážete si Mongoli představit, jak rapujou? Choď, choď, choď, a krákají u toho a tak dále. Ale pojďme za kapelou The Cure. Ta oznámila, že Simon Gallup, dlouholetý basák kapely, nebude s ikonami New Wave vystupovat, protože se potýká s blíže neurčenou nemocí. Skupina je momentálně uprostřed letního turné ve Velké Británii a po Evropě, které potrvá až do konce srpna. Během nějak, myslím, že poloviny července. V Berlíně si fanoušci všimli, že Gallup nebyl na pódiu a jeho místo zastoupil rockerův syn Eden Gallup. Frontman Robert Smith se k situaci během koncertu vyjádřil jen krátce a poznamenal, že to byl dlouhý a těžký den, než Simonovi věnoval píseň, a po koncertě se Cure na oficiálních sítích vyjádří ke změně v sestavě. Tak pokud milujete tuto kapelu, milujte i pátek a milujte se, množte se, a já si jdu dát bazén. Ať vás trochu naštvu.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest, Fest Brněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK Brněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Brněny do 31. července předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest Brněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hej rádio.
2: Hej rádio.
3: Full time rock for you.

Tak přátelé, to byl otvírák jako Hrom od Nickelback nebo Electric Cowboy a pokračujeme v závěrečné části, která bude malinko zkrácená, poněvadž musím letět v 17 hodin uvádět onen festiválek, koncertíky a podobně. A vy asi taky někam vyrážíte, klidně o tom napište v této hodince, pokud to stihnete, protože třeba vím, že zajímavou akci mají ve Vražném, tam mají Babetlon, říkám to dobře, ano, Babetlon, to je závod v babetách a pak tam bude hrát večer progresivní akustika, no a velká videotéka, takže si myslím, že to je taky zajímavá akcička. Jinde zase pro změnu budou slavit třeba ve Frýdku na Družstevní velké oslavy. Já myslím, že i vy máte nějaké koncerty. Samozřejmě víme, že Ostrava v Plamenech jako velký festival, který tady je za rohem, kde vlastně místní domorodci si dělají grilovačky na zahradě a nemusí platit za elektřinu, poněvadž mají zvuk přímo z první, jak se říká. No ale každopádně je velké krásné počasí, že nádherné léto. Léto, přímo dalo by, já bych řekl ladovské léto, ale to bylo trošku úplně jiný příběh. Mám ho teďko momentálně na zpomalení nabídnu. Nic si z toho nedělejte, ani věda se nedá dělat z vědy.

oblohy mává, sluníčko žluté, fajfku si dává a kolem kouká. Starý pan Lada na dece leží, namaže záda a tiše si brouká. Ladovské léto za okny je a srdce jí má letní nostalgie. Ladovské léto, ženské a voda, a já jdu s nimi směr hospoda.

0: slunko, kvali mě to čela. Už druhý měsíc. Džuru tam udělá.
1: To není pro lidi. Furt tu tropy, to je tak pro lidokopy.
0: Celý se namážu, radši aj znicku, aj moji staré namážu. Však víte co?
1: Namážu všecko, stejně se spalím. Ještě dva týdny a já to palím.
0: Ještě dvě neděle a bude po nás. Ani Rubikovku neposkladáš, bo se ti lepí. I bez kanagona.
1: Na řiti sedím, robit se nechce, na bednu hledím, není mi lehce.
0: Bredaté živly, loni dostali deku. A letos mi nistér pozuje náček teku, ale jen zvenku. Bublo, vyměň si plenku.
1: Panovské léto za okny je a srdce jí má letní nostalgie. Ladovské léto, ženské a voda, a já jdu s nimi, směr hospoda.

0: Včera mě poprvé předjel cyklista. Mirové závody? Nepak, každý zná důvody. Nepřijde body.
1: Ještě, že máme pár správných chlapů. Plně vás chápu. Husáku, Bublane, Čaši, budoucí bývalý policejní braši.
0: Čas se prý zastil v autě bez šoféra. Bublan ten může jezdit dost pero, no a Husák, že si zastřílí, jen má divný tachometr. Jo, v mílích.
1: Volby jsou v čudu a vláda furt není. A tak tu vládne furt ten sám Lenin. Ladovské léto za okny je a srdce jí má letní nostalgie. Ladovské léto, ženské a voda, a já jdu s nimi směr hospoda.
0: Poslední pokus, 937.
1: Pustím si muziku a

0: 2019 to byl rok, 2019, kdyby vás to náhodou, čirou náhodou jenom zajímalo, ale nechci vám sahat do svědomí.
1: My bychom chtěli ukázat speciálně na tisk, který rozleptává a drobí. Jirko, prosím tě, pokračuj, mě se nadouvají zlostí líce.
0: Já to docela chápu, no tak ono se teď hodně v novinách, tisku, na internetu podobně píše o fotbalistech. Ve fotbale se to, protože třeba já jsem stínový ministr sportu a můj náměstek je teď momentálně v nemocnici, čímž zdravím Marcela, on šel teď na zkracování libida a já jdu na prodloužení, nebo to je naopak, teď momentálně nevím, ale ve fotbale se to v poslední době děje hodně od infantilního šéfa FIFA, který by nejradši všechno prodal jako Pekarová před časem. Ale aktuálně je na bílední zpráva, že si pár fotbalistů stěžovalo, že fotbalistky před rozhovory dostávají make-up a jsou upravovány a jim není nabídnutý ani gel na vlasy. No přátelé, musím říct si jedno jediné, jo. To je ale velmi smutný příběh. To by se opravdu nemělo stávat i vůbec nikomu, protože ve své podstatě za takový podmínek bych asi nehrál ani já, ani můj ta brácha možná ano, protože ten totiž nepotřebuje gel, ale spíše bych řekl, že leštidlo.

Our Dirty to me. Přátelé z Zeleného údolí a přítelkyně z domu smutku, je tolik, kolik právě a vaše oblíbené rádio teď vypálí něco, o čem byste mohli říci, věřte, nevěřte. Hele, znáte skladbu Stairway to Heaven? Ano, je to skladba od Led Zeppelin, která vyšla v prosinci roku 1970. na jejich čtvrtém studiovém albu. A je obecně považována za jednu z nejúspěšnějších skladeb v rockové historii. A ve Spojených státech patří mezi nejčastěji hranou písničku v rozhlase, přestože nikdy nebyla vydána jako single. A nebudu ji hrát ani teď. Ale budu ji hrát teď, protože v roce 1974 se ozval král rock'n'rollu Elvis Presley a složil hold kapele Led Zeppelin za tuto skladbičku a požádal, jestli by si ji mohl taky lajznout a taky zahrát. A oni mu řekli, yes, ok, no problém, jako jo, dobře, v pořádku. A Elvis do toho šel. Za 3 roky bylo po něm. To bylo v roce 1977. A teď otázka, věřte, nevěřte. Já věřím všemu. Poslouchejte muziku, poslouchejte hlas.

Jedna z průkopnických skladeb světového heavy metalu, jak o tom řekli odborníci Helter Skelter a moji milovaní Beatles. Symbolicky se loučím z tohoto postu, neuslyšíme se, jak jste si zjistili, na webových stránkách až v polovině září. Jo, to budu přeoperovaný a doufám, že vystylovaný a všechno bude v cajku. Napsal posluchač Honza z Kopřivnice, ahoj Jiří, chystám se v neděli a to jsem si nechal na závěr, že Ostrava bude mít jenom pátek, sobota, Ostravu v plamenech, to znamená, že přijde bratři Kavalerovi, já nevím, kdo všechno, ale v neděli jde na Judas, tak všem, kdo tam jdou, prosím, pusť nějakou předpřípravu, v tobě přeji hodně zdravíčka, ať si brzy zpět nahej, bude chybět ta zábava bez tvého vysílání, díky moc, já nevím, jestli bude chybět nebo nebude chybět, já věřím tomu, že kluci se o to postarají, rozdělí si třeba nějakou tu směnu a že to převezmou. Určitě dávám Judas Priest, ale dávám Turbo Lover. A to ve verzi z roku, kdy vydávali vlastně Nostradáma. Na tom koncertě jsem byl, pak jsem byl v Praze a tentokrát ale není půjdu. Takže dámy a pánové, Defile, Derniera a basta. Kdybychom se náhodou už neslyšeli, tak šťastný a veselý a bohatého Ježíška. Z ničeho se fakt nedá dělat vědět. Mějte se fanfárově, přátelé, úžasně a poslouchejte rádio Hej. Jak to říká v džinglu, poslouchejte dobrou muziku. A buďte nazí. Zpět nahej. To je lepší. Představa, že všichni chodí na hatí, by byla asi brutálna. V tomto horku, když tom horku zanechávají ti odtučnělejší masté vleky na chodníku. Podle toho je poznáte.

0: 16.30 úplně přesně a v kalendáři datum 31. července, to znamená, že polovina prázdnin, ta už je za námi. Ale já myslím, že to vůbec nevadí. Počasí venku, jak vymalovaný, nádherný, letní, typický, tak doufám, že z toho máte radost, i když toho horka může být pro někoho možná až trochu moc. Nevadí, zlepšíme si to muzikou a Rakajn už za chvíli taky Kissin' Dynamite nebo Play s Vendom a nebude chybět ani týnecká hardrocková kapela TNS. Hezké odpoledne.
1: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

Ladíte a posloucháte páteční odpolední Rádio Hej dnes s datem 31. července. Máme pátek, to znamená, že víkend je před námi, veliká paráda. Svátek slaví Ignác, takže všem Ignácům popřejme rovnou všechno nejlepší. A taky je, tuším, jestli se nepletu, Světový den strážců přírody. I těm můžeme popřát. Mají dneska svátek v podstatě. Co dalšího zajímavého se vztahuje k dnešnímu dni, tak i o tom si za chvíli povíme, ale rozhodně dáme přednost muzice. Landros, za chvíli taky Status Quo nebo Slash.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Informace o přesném čase už tedy máte. Já teď ještě připojím aktuální informace o počasí. Čeká nás klidná noc s malou oblačností až jasnou oblohou. Vítr bude jen slabý nebo se úplně utiší, takže podmínky budou příjemné. Nejnižší teploty klesnou přibližně na 11 až 15 stupňů Celsia. V chladnějších místech mohou být ještě o něco nižší. Zítřek nabídne převážně slunečné letní počasí. Během dne se může přechodně objevit více oblačnosti, ale srážky se neočekávají. Odpolední teploty zítra vystoupí většinou na 25 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě republiky bude o něco chladněji. Foukat bude jen mírný vítr, takže počasí bude přát výletům, koupáním i dalším aktivitám venku. A co se muziky týká, tak na rádiu Hej po 17. hodině další skvělý hudební odpolední program a v něm Thundermother, Eclipse, Meatloaf nebo Black Stone Sherry.

Rocké hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hej rádio.

Tady je stále páteční odpolední Rádio Hej, bohatý hudební program dnes s datem 31. července, s vámi i dál Standa Čeněk. A já jsem si pro vás tentokrát zcela výjimečně připravil takové jednomalé kalendárium. Pojďme se tedy společně podívat na některé události, které se vztahují právě k 31. červenci. A začněme rovnou v roce 1968, tehdy ve studiích Trident v Londýně vznikly 4 verze písně Hey Jude od Beatles. Pokud se ptáte, proč zrovna v tomhle studiu a proč je o tom řeč, tak důvod byl prostý. Bylo to kvůli možnosti používat 8-stopé záznamové zařízení místo 4-stopého. Na tu dobu celkem pecka. O rok později, v roce 1969, Elvis Presley se vrátil do Las Vegas a za 57 vystoupení inkasoval tehdy 1,5 milionu dolarů. To je slušný honorář. No a v roce 1995 se na Jamajce do oběhu dostaly pamětní známky s podobiznou, představte si to, Boba Marleyho. Tak tolik k některým událostem. Pojďme připomenout ještě narození. V roce 1914 Louis de Funès, francouzský komik a herec. Dodneška se moc rád dívám na filmy a komedie s tímhle skvělým hercem. Věřím, že takových je nás víc. Jinak narozeniny dneska slaví třeba Bolek Polívka nebo český herec Jan Budař. Narozeniny slaví taky britská spisovatelka, autorka série knížek o Harry Potterovi, Joan Kathleen Rowlingová. No a pak třeba C.C. Catch, nizozemsko-německá zpěvačka, jestli se nepletu, tak vlastním jménem Karl Millerová. A ty hity v 80. letech vznikaly pod producentskou taktovkou a pod dohledem Dieter Bohlena, mám takový pocit. No a narozeniny slaví taky Bill Berry, to je americký hudebník ze skupiny R.E.M. a právě R.E.M. si teď pustíme. Hezké odpoledne.

Erik Schneider a All the Gang, Strangers in Paradise. To je muzika, která mě prostě neskutečně baví, doufám, že i vás. A jsem přesvědčen, že bavit vás bude i ta další muzika, kterou pro vás mám, protože po 7 letech se vrací američtí hardrockoví veteráni Tesla, a to samozřejmě s novým albem, Homage se jmenuje. A nejde jen o kolekci předělávek, kapela vzdává hold interpretům, kteří ji formovali na začátku kariéry, a navíc přidává svůj typický zvuk, plný výrazných kytar, bluesových nálad a nezaměnitelného hlasu Jeffa Keita. První ochutnávka byla nová verze hitu I Love You od Climax Blues Band a fanoušci se samozřejmě dočkali taky zcela nové autorské skladby Never Alone, která dokazuje, že Tesla ani po více než 40 letech nestratila energii ani cit pro silné melodie, a jako důkaz vám tu novinku právě teď nabízím.

Hej rádio, hej rádio, hlavické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

0: Se zdržením okolo půl hodiny počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno, kde se tvoří kolona mezi 13. až 24. kilometrem z důvodu dopravní nehody osobního vozidla s nákladním na 15. kilometru a porouchaného osobního vozidla na 22. kilometru v dopravním omezení u mostu Šmejkalka. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě do kolo 20 minut. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 310,5 km ve směru do Ostravy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Posloucháte Radio Hey, ano, po 18. hodině a před námi další část pátečního odpoledního hudebního programu s vámi Standa Čeněk a taky Nirvana, 6AM nebo Metallica.
6: Radio Hey.
9: Radio Hey.
6: Zůstaň s námi na Hey.
9: Na Hey.

0: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.
1: 18 hodin, k tomu 24 minut, to je aktuální a úplně přesný čas. Pátek, víkend před námi, tak to jsou samé dobré informace. A já ještě jednu přidám a pojďme se bavit o hudebních novinkách, protože italští power metaloví Frozen Crown pokračují v odhalování. Takhle, já vím, že členky Frozen Crown, Jade, Alessia i Alexandra jsou krásní holky, ale pánové, uklidníme se, pokračují v odhalování své nové desky. Taková je skutečnost. Po prvním singlu představili už druhou ochutnávku z chystaného alba The Legends of the Six Kings, které má vyjít, pište si do kalendářů, 2. října. Ta novinka slibuje temnější atmosféru, silné melodie i příběh inspirovaný světem fantasy. My si teď ovšem připomeneme některou z osvědčených skladeb Frozen Crown a na nové album si ještě chvilku počkáme. A jen taková zajímavost, tahle kapela dneska staví na 3 kytarách, což je v tomhle hudebním směru poměrně neobvyklé, a díky tomu mohou naživo velmi věrně reprodukovat bohaté kytarové harmonie, které jsou pro jejich tvorbu tak typické. No těším se na nové album, ne že ne.

Tady je stále páteční odpolední Rádio Hej a ještě než se rozloučím pro dnešek, tak pojďme za nějakým tím kulturním tipem, kdybyste náhodou ještě neměli plán na víkend, konkrétně na zítřek, na sobotu 1. srpna, tak já tady dva velmi zajímavé a lákavé tipy mám. Tak moje nabídka číslo 1 se jmenuje Zajíc Fest, je to úplně nový festival a proto má pořadové číslo 1. Zajíc Fest se koná zítra v Kinšperku nad Ohří. Pokud tam tedy dorazíte, tak budete prakticky u začátku nové festivalové tradice a jednou, troufám si tvrdit, se tím budete chlubit. Takže vyražte Kinšperk nad Ohří. Bude to den plný hudby, skvělé atmosféry, taky dobrého piva a letní festivalové nálady. Čeká vás kombinace různých hudebních stylů od roku country, popu i speciálních hudebních show a to v jedinečném prostředí pivovaru v Kinšperku nad Ohří, jak už jsem říkal. Vystoupí tady kapely Bankrot, Vostrej, Petr Hodek, Devátá planeta, kterou znáte i z našeho vysílání, Michael Jackson Show a taky DJ Kamil. Takže ta hudební nabídka bude opravdu pestrá. Zajíc Fest zítra. No a mám tu ještě jeden hudební tip a to je pro změnu velmi tradiční festival, který se jmenuje Slamák Rock Fest. Už asi tušíte, letní parket Újezd u Přelouče. Tak na tom letošním ročníku se samozřejmě můžete těšit na skvělou atmosféru a kapely jako třeba Vanaheim, Roxor, Bastard, Porta Inferi, Forest Jump, Motorband a samozřejmě Komunál. Pochopitelně dobré jídlo, dobré pití, to je na Slamák Rock Festu, už řekl bych, naprostá samozřejmost a tradice. Tak i tam můžete vyrazit zítra, 1.8. startuje se tuším v 15:30, ano, 15:30, tu vidím. Vstupenky na obě dvě tyhle akce nejlépe nakoupíte v předprodeji a to na qrticket.cz, tak se tam určitě podívejte. No a samozřejmě muziku si zahrajem takovou, abychom jaksi obou festivalům zmíněným udělali radost, takže Motorband právě teď a za chvilku taky Devátá planeta. Mějte skvělé odpoledne.

že nám to společné hudební páteční odpoledne dneska zase uteklo jako voda na můj vkus, teda jo. Za 8 minut tady bude 19. hodina. Tak já se loučím pro dnešek, přeju nádherný zbytek dne. Skvělý víkend si užijte, samozřejmě poslouchejte Rádio Hej a v pondělí se těším zase na slyšenou.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Dneska neplánovaně, protože včera jsem nebyl. Bylo vedro, tak se nehrál. Tak dneska si to vynahradíme tak jen tak decentně běžným takovým rockovým setu. Ale nejdřív si dáme odevírák. Večera to bude Megadeth. Co mi na to? Šlo by to?

Tak, co se událo v dějinách muziky 31. července? Mimochodem teda, kdybyste dneska v noci, jo, o půlnoci slyšeli nějakou strašnou ránu, jo, tak to se prázdniny zlámaly vej půl zrovna. Představte si to. Ale ten kalendář, takže začneme rokem 47, to se narodil Carl Green. Carl Green, to jsou Herman Hermits, tak schutí do toho půl je od toho.

začátku. Když si to taky u nás zpíval Melen, ne Pětku, ne, já jsem v tom nevině. No dobře. Pak tady máme rok 51. 31. července se narodil Carlo Carges. To je nena. To dáme co? Tohle znáte.

Tři sestry to taky udělali velice hezky, tuhle tu píseň. A my tady vydržte mi chvilku, hned se do vás dám. My tady máme rok 1953. 31. července se narodil Daniel Esch. To je Bauhaus. Se narodil Hutch McDowell. To jsou Wizard a taky Electric Light Orchestra.

Electric Light Orchestra v roce 1958, 31. července, se narodil Bill Berry, to jsou Ariem. Pokud jste si všimli, tak Ariem jsme tady dneska měli jednou při přepínání z Prahy do Vlašimi. Jsme použili Ariem, a to konkrétně album Around of the Sun, skladbu Aftermatch. No, opakování matka moudrosti. Když tady můžou být Beatles každou chvíli, proč by tady nemohli být každou chvíli Ariem, že jo, to...

A máme tady rok 1959. Jestli pak víte, od 31. července 59. jaká byla největší bomba na britských ostrovech? Nevíte? Byl to single Living Doll od Cliffa Richarda, považte.

Pak tady máme rok 1963. Nebudete mi věřit, dvakrát je tady. Takže poprvně 31. července se narodil Sim Kane. To jsou Rolling Band. Ty si dáme. Tady jsou.

tohle to už bylo lepší než ten Cliff Richard. No tak, jako, jak jde čas, tak se ty Big Beaty vylepšujou. Máme tady rok 1963 podruhý, jak jsem hlásil. To se narodil Norman Cook. Norman Cook 31. července a známe jako Fatboy Slim, velký to mistr elektronické muziky, co bychom si od něj pustili od chlapce. Třeba tohle.

Tak to bychom měli Normana Kůka, no a rok 68, 31. července. Ve studiích Trident v Londýně vznikají čtyři verze písně Hey Jude od Beatles. Skupina zde natáčí kvůli možnosti používání osmistopého záznamu na místo čtyřstopého. Škoda, že už Beatles neexistují. To by mohli natáčet i u nás v Hejku. My můžeme natáčet dokonce na 16 stop, považte. Ale digitálně teda, no to je sice rozdíl, ale taky to jde. Hej!

kousek dál, protože sám John Lennon řekl, jestli vám to bude zdát dlouhý teda, tak Hey Jude, tak to můžete klidně zkrátit. No a my taky potřebujeme ještě do kalendáře něco protlačit. Já se vrátím do roku 64. To se narodil Jim Corr, kapela The Corrs. To je sourozenecký kvartet, tři holky a jeden kluk, ta nejmladší tam mlátí do škopků, nejstarší hraje na housle a ta prostřední nevím co, ale na něco tam taky hraje. A Jim Corr v tomhle spolku sourozeneckom hrál na kytáru, jo. Tak poslechneme, jak jim to jde.

Las Vegas, aby zde za 57 vystoupení inkasoval 1,5 milionu dolarů a znovu nastartoval svoji kariéru. Tak si dáme něco s Elvisem. No, když hrál v Las Vegas, že tam nemohl hrát takový ty palby, že jo, něco decentního, třeba tam asi pro ty milionáře.

Jinak je to strašně stará vykopávka, jo. To jsou předělaný osolemy, jo. Starší než hnědý uhlí. Ještě jedna vzpomínka v kalendáři. V roce 2005, 31. července, odešel do hudebního nebe Les Bright, což jsou Swinging Blue Jeans. A to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 31. červenec všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Na nic si nehrajem. Vladinka dneska první v cíli a pro nejlepšího taťku na světě. Díky, že si náš hrdina, vtipálek i náruč, milujeme tě, tvoje holky i manželka. A tady je problém, milí posluchači, protože Vladinka vybrala kapelu, kterou nemáme v playlistu a těžko kdy mít budeme. Prostě je to mimo dosah, mimo dostřel našeho rádia. Tak co s tím teď? Dlaně vyberu od donoru, to je taky hezký, to se bude líbit všem, jak holkám, Honzíkovi i Vladince.

A pak je tady Jerry, náš slavý posluchač, spoza ještě do zdravíme. United od Judas, to je dobrá volba, to bychom mohli. Dobrý den, dnes prosím tento song. Děkuji, Jerry.

Pak je tady Maja a ta píše Joy Division, jestli by bylo, cokoliv najdeme, pro Bóďu a jeho kumpány z Věznice Ostrov.

Tak se mrknem, co tady máme. Máme tady Ale lidu, dnes skoro celo přišlo. Tak Joy Division jsme odehráli. Franta Weber ze Sedlece by dal Halloween. Ahoj Jonzíku, prosím tuto věcičku k nám do Sedlece na altán pro mě a mou kreolku k dobrému pivečku. Zdravíme a držíme vlnu. Tak držte vlnu, já vám k tomu zahraju vaši oblíbenou píseň.

Dalšího tady má Martina. Martin by rád Deep Purple dáme. Jinak je to dlouhá věc, doufám, že to přehrajeme. Takže ten přehrávač, co používám, nemá rád dlouhý soubory, ale zkusíme to. Tak jo, a čau Jendo, zahraj nám, začínám nám dovolená a pro všechny taky, co jim končí dovolená, takže poslouchejte všichni.

0: Tak a máme tady Vojtu. Vojta by rád slyšel Insány a Placatý svět. Tak to zkusíme, co to udělá. Zdravíme Vojtu a posíláme.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil.

0: všechno jsou důkazy.
1: Tak, jsem mě placatá a my bychom tu měli, já na to mrknu, my bychom tady měli Paďoura z Bukovan a ten to vidí na lahvátor, konkrétně vlčí máky. Ahoj, jen tak pro všechny, tak dáme lahvátor.

pak tady máme. Máme tady Zdeňka Petruši, Teu a Racochejla. Takže to jsme v Plzni. Píšou, že grillujou. To je hezký, tak k tomu grillování pustíme, co to chtějí. Deviant, když Bozil žou. Tak dáme jinak. Dneska jsem tady mimořádně, protože včera z důvodu strašného horka nám tady vypověděli aparáty poslušnost. No, dneska to není moc lepší, ve studiu je rozkošnej 32,2 stupně, no, to je, no, aspoň se zahřejeme před tou zimou. No, tak co to máme? Tak Devianta dáme, zdravíme do Plzně a posíláme. Vydržte mi chvilinku. Mělo by to tam být. Tak jdeme na to. Už by to mělo hrát.

Tak to bychom měli a máme tady Ivušku. Ivuška píše, že by ráda AC/DC, tak jo, tak to bychom mohli dát a AC/DC Hells Bells. Zdravím, jdu po pauze. Díky za přání k uzdravení, i když zase, když to tak vemu, tak jsem si to zavinil sám, že jo, to znáte to, no, jak to chodí, když se nedává pozor. A tak jo, ale každopádně děkuju za přáníčko a posílám AC/DC.

Tak ještě jednou děkuji Ivošce za přání k uzdravení. Zkrátka uzdravuju se, jak nejrychleji dokážu. Jinak ono je to taky poučení pro ty mladý kluky, když to vidím kolikrát na těch motorkách, pak se snadno stane, že proletějí zatáčkou rovnou do pokoje s kapačkou. To se povedlo mimo jiné mě. A jak říkám, můžu si za to sám. Tak a máme tady Vildu, ten to vidí na Primal Fear. Primal Fear, to je zajímavá kapela, tak to zkusíme to tam aplikovat. One. Tak jo, a zahraj nám do kutlířů k ohni. Tak jo, kdyby nebylo, ale ono je, tak jsme to tady našli, tak s chutí zahrajem. A jak to vypadá, tak doopravdy budu muset brát náhradní skladbu, protože vám nemám, ale mám tady Hands of Time od Primal Fear, tak zkusíme tohle. No. Já jsem myslel, že máme, ale nemáme.

Tak to byly Primár Fuel, sice náhradní, ale myslím, že dobrý. A mám tady, Michal Houba píše, že by Vildu Čoka. Ahoj, prosím, Vildu Čoka pro dobrou náladu. Jinak dobrá zpráva, u nás, nevím jak u vás teda, a u nás jako sprchlo teď. Ale to byla jen taková demo verze, jo, protože jak jsem se díval na radar, tak se sem z Rakouska nám sem pouštějí nějakou docela slušný rachot. Teda, no, ale ještě to tady není, ono to přijde. Tak jdem na to, no, Vilda Čok, aby jsme to nezdržovali.

musí, doufáme, že to stihne všechno dneska odehrát, jo, ale uvidíme, jak se nám to tady vyvrbí. Zahradní slavnost by tady byla. Jurášek, zdravíme Juráška a pouštíme zahradní slavnost. Ahoj, Jindo, zdravím do studia i posluchače. Včera jsem poslouchal Staré citrony a užil jsem si je. Pust, prosím, něco. Tak se dáme do toho. Staré citrony, tady je máme, no.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Na nic si nehrajem.
7: No a máme po 9. hodině a já tady mám Františka Webera. Já mám takový dojem, že už jsme mu hráli, myslím, že Halloweeny, ale nepropsalo se mi to do playlistu. Tam se to přepnulo na losování už teď, protože posluchačů hodně a času málo. Takže pro jistotu to dám, i když dneska vím s těma opakovanýma přáníma, to nebude tak jistý. Jo, protože to... Ale vynasnažíme se, aby se to nějakým způsobem povedlo. Prosím, ta Naltán do sedlice pro mě a mou kreolku, taky pro trošku pro tebe. Díky a užívejte si života, připijím a alkohol.

A pak tady máme Láďu. Láďa píše, že by rád slyšel kapelu The Calling, není problém, a taky přeju Láďovi mnoho úspěchů v nové pracovní pozici. To je potřeba skutečně vykročit pravou. A taky zahradní parťáky zdravíme ke grilu, rumu a pivku. Díky moc. Calling, tak to zkusíme. Tady to je.

Tak a je tady Zdeněk Petruše, TA jenom teda hlášení, teploty z Plzně 32, u nás taky 32, dokonce 32,2 u nás stále. A pak tady máme, Lenku z Plzimova, zdraví rádio, zdraví mě taky do Plzimova. Prosím o zahrání písničky na přání pro mého miláčka Páju, Metanon, Křídla větrů. Tak to zkusíme. Zdravíme, posíláme. Mělo by to.

A máme tady Libora Měchovického a Libor Měchovický to vidí v řetězek spoutaný citrón. Tak jo, zdravíme, posíláme.

0: Čau. Čau.
1: Právě jsme v Plzni a momentálně skončila přestupní stanice Tour.
0: Chtěl bych vám všem poděkovat, všem, co jste dorazili na koncerty, bylo to naprosto úžasný a děkujeme za to.
2: Taky děkujeme všem, co...
3: Tak jo, tak děkujeme za účast na koncertě a my se podíváme o kousek dál. Máme tady Dominika. Dominik to vidí na Eclipse a Viva la Victoria. Zdravím všechny rockerky a rockery, samozřejmě taky do studia. Pokud je to možné, rád bych nechal zahrát skupinu Eclipse. No tak dáme, no, Viva la Victoria. To bychom mohli, to je hezká věc. Tak to spouštíme. Moc děkuji a přeji pohodový večer. Dominik.

Tak jsme udělali Dominikovi radost, uděláme radost i Honzovi telefonistovi, který to vidí na Pink Floyd. Už to hrajeme.

Posloucháte rádio, hej? Posloucháte mimořádný páteční program s Honzou Kulíkem. To jsem já. Zdenál je tady. Zdenál to dneska docela solidně rozříznul. A představte si, že dává, nebudete tomu věřit, Rainbow Stargate.

Pak tady máme Soňu. Soňa píše, že by ráda kapelu Lindemann a jsou na chatě a mají první den dovolený. Vidíte to? No, to je dobrý. Tak to dáme, když mají ten první den dovolený Lindemann. Ano. To je velice zajímavá kapela. Takže spouštíme. Mám tady živáček, jestli nevadí, ale je to taky dobrý. Takže zkusíme, co to udělá. Tak zdravíme Soňu a pouštíme.

Tak to bychom měli Lindemana, nebo kapelu Lindemann, a mám tady Mílu Hessa. Míla Hess píše, že by průšu. O Honzo, zahraj prosím do chaloupky pro Agátu z Boliny. Díky moc, Míla Hess. Tak to tam dáme.

Fanánek Lou, Hagenbad again, Průša. Je, co to bylo? Nezastavená deska, pochopitelně. No, vidíte to. Tak, co dáme? Dáme, vydržte mi chvilku, to je moje hrozná věc, vždycky, furt se to se mnou tahne, jo. Vždycky hraju třeba salba a zapomnu, nechám ho běžet, jo. Pak to takhle končí. Simonka, morčata na útěku by si dala ráda, tady bude trochu problém, protože s těma se musí opatrně s morčatama před 10. hodinou. Já to stejně nemám, to skla... ale mám tady alimenty, jestli můžou vejít, to by šlo před 10. Tak zdravím Simonku.

Takže to byly morčata a já tady mám Matesa, ten by rád Motor Heat, tak si dáme Strejdu Lemmyho a moc díky. No Strejda Lemmy by šel, o tom žádná.

Tak to bychom měli moutr jít a ještě stihnem do 10. Začíná být krize, možná budou nějaký sirotkové dneska, aby to už tak odehrál zítra. Tak, Vilda, nevím, to asi nestihnem, ale když teď přišli ještě nějaký nový a nevím, tak. Takže tady máme Bengoš, Dimitri Adie, čau Jendo, jestli k nám do bouřkového večera ke Kolínu zahraješ, Dimitri, dáváme grill, pivo a rum, užíváme si super večer bez elektřiny, no tak hlavně to nepřivolávejte, protože vypadla elektrika, tak jsme víte kde, no. Tak jo, zdravíme ke Kolínu a posíláme.

Tak, milí posluchači, jak to uděláme? Já zahraju ještě pro koho? Zahraju pro Dabíka Odiseu někdy si vzpomeň. To bude pro Zuzíka, že se konečně vrátila z dovolené. A posléze tady bude Mišoš, ten bude mít Iron Maiden, ale nebude mít to, co chtěl, protože to v Praze už není. Teď zrovna kruce. Talisman, ten tam, a ten, kdybych to zahrál tady, a je to dlouhý, to už bychom se nevešli. Ale bude tam mít Mišoš, Writing on the Wall, to je taky zajímavá věc od Iron Maiden. A bude tam mít Rebela, tam bude mít Láďa ze Zdislavic potom. A bude tam mít ještě, pozor, to bude dávka teda, jo. Bude tam mít Pája Queeny. Ahojky, prosím o zahrání Queenů, výběr nechám na tobě, tak prostě něco vybereme. A pro přátele Zeleného údolí, ať nám už přestane pršet a rum nám nepřestane chutnat. Díky, hezký večer, Pája. Takže tohle to bude po přepnutí. Já dám tu Odiseu, musím se s váma rozloučit. Slyšeli bychom se, měli bychom se slyšet zítra tedy. Při velký sobotní rok on air od 19 do 23 hodin, tak tedy mějte hezký zbytek pátku, milí posluchači, mějte se fajn a hlavně držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
0: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
2: Full time rock for you.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
3: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.
5: Hej Rádio. Hej Rádio. CZ. CZ.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Krásný poslech při poslechu pořadu Hudební výročí vám přeje od mikrofonu Tomáš. My se dneska společně jdeme zaměřit na to, jaké události se odehrály v 28. kalendářním týdnu. Takže přeji pěkný poslech.

10. července roku 1972 se narodil Christian Bey, kytarista a zpěvák kapely Freedom Call, takže my si teď pouštíme.

12. července v roce 1993 Radiohead odstartovali své první americké turné koncertem v Hollywoodu a v roce 1949 se narodil John Wetton, baskytarista a zpěvák u kapel King Crimson, Roxy Music, Aisha a kapely Uriah Heep.

13. července v roce 1985 ve 12 hodin a 1 minutu zahájili status quo na stadionu ve Wembley evropskou část megaprojektu Live Aid. Ve stejném okamžiku začal také koncert i v Americe na stadionu ve Philadelphii. Televizní přenos byl největší, jaký se do té doby povedlo uskutečnit, když obraz putoval do více jak 160 zemí a přenos sledovalo více jak 1,5 miliardy lidí. Na pódiu se vystřídalo samozřejmě neskutečný počet autorů, například Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie a Mick Jagger, Queen, Tina Turner, kapela The Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Bryan Adams, Hall and Oates, Lionel Richie and Led Zeppelin. Takže tento projekt Live Aid vydělal více jak 40 milionů liber, takže klobouk dolů. My teď jdeme na další song. A je tady cover písničky Moonlight Shadow.

14. července v roce 2002 se kapela Red Hot Chili Peppers usadila na 3 týdny na vrcholu britského žebříčku nejprodávanějších alb s titulem By the Way, který si právě teď pouštíme.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce a já vám přeji krásný zbytek dne. My se uslyšíme zase za týden na stejných vlnách, to znamená zde na Rádiu Hej. Ahoj!

0: Poslouchám rádio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.